budeš umět jak Slavíček, tak líbe zně zpívat. Jak ty umíš má Tereskov v tanci zadkem kroutit, každá, která to tak nezná, ta se

aby on šel do hospody, když je kapsa prázdná. Jak živa jsem neviděla takovýho strejce, aby on si přivazoval na klobouček vejce.

prosil, proč jsi za mnou přišla, ty jsi mě dala veverku, já jsem ti dal sisla. To bych ráda věděla, jaký je to syslí.